A tak si vyjádá všichni věci. A po ty Saloniki i Tripes. Londýno, Amsterdam, Berlíno.